0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
0: Hit Rádio.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až

0: otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasweld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

0: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: On air.
5: Online.
4: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionu čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílali, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dnes a zítra se v Lutkovicích uskuteční festival Pod přehradou. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Hlavními hvězdami budou bezesporu Štěpán Kozub s Jiřím Krhutem, kteří vystoupí v sobotu ve 22 hodin. Pokud na ně nemůžete vyrazit teď, tak budete mít šanci i 31. července v rámci jejich tur U táboráku ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, pak se ale začne postupně zatahovat a místy zaprší. Teploty naměříme mezi 26 až 31 stupně Celsia.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: Snídaně šampionů. 6 hodin k tomu 2 minuty, začíná páteční snídaní šampionu na Hit Radio, s vámi Michal Knejb, David Jož, dneska ráno.
6: Tak jsme se konečně dočkali, dobré
8: dočkali
6: ráno.
8: Dočkali jsme se, je pátek, já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody sešla hačkou.
6: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
8: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vybavilo na YouTube, nebo vybavilo, vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jaký obrovský podporují, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihem, hezké ráno.
3: Hit Radio Zlín.

0: Offspring, tohle je Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně se zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď, tak ještě 9 týdnů navíc. Jo?
0: Takhle, nechceme být zlý jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: Davide, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat. Ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Ale já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají, my máme svůj pátek, my máme svůj víkend, tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Krásné páteční ráno.

0: tohle je Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta, tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dáme pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
1: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo. Budeme třeba moc pořádně vyvětrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
1: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další dobrá, ne dobrá, skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louce,

0: Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku ve Vsetíně v ulici Generála Klapálka. Před křižovatkou se Smetanovou narazilo osobní auto do sloupu, počítejte s omezením.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz
4: Hit Radio Zlín.

0: Za 6:58 tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční hit rádio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI, zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Neud Bárta slíbil, splnil slib fanouškům, po kritice špatného výhledu na koncertě na Sichrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěvákovi spíš potřebuješ uši než oči, ne? Hele, byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Neud zpívá, slyšeli, tak kde je problém.
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat tady u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc vědaví. Farao, There is a Star, 6:30.

0: 7 minut po půl sedmé se dáváte páteční Hitrádio. Tohle je snídaní šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě v čem, možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty story vyřešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla, takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po 3 letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný. Taky tady píšou, že jeden důvod, proč spravila reputaci, je možná ten, že od roku 2023 její partnerkou bývalá česká moderátorka a modelka Iveta Maurerová. A druhý snad ten, že byla celý den ve skvělé náladě. No tak hlavně, že to dopadlo. Závidíme vám, já teda osobně závidím vám, kdo jste LP viděl a hlavně slyšel naživo, tak snad se k nám zase do České republiky vrátí. No ale určitě si ji zahrajeme za malou chvíli tady na Hitrádiu. LP Lost on You, když chvilku počkáte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Max útočí na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špat na právníka.
10: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Bila klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Bila klubu za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Šumpersku mezi Malou Moravou a Vlaským probíhá vyšetřování havarovaného nákladního auta. Komunikace je zcela uzavřena.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia a z Rock Rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné, dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka, naše zprávačka, sedí tam sama v opuštěně a je možný, že historicky bude jedna moderátorka rozkrájená na dvou rádích, protože to mám přednahrát jeden vstup,
0: to
2: takže budu teďka mluvit z Rock Rádia i tady.
0: Počkej, ty jsi předtočila vstup, to jde?
2: No jde to, ne, jde nemělo to, by se,
0: jo,
2: ale ve výjimečných situacích.
0: A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
2: Tak do celý.
0: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
2: Je to můj příběh, já mám vždycky své příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
0: Jasně.
2: A tak.
0: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
2: Vážně.
0: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak jsi nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
3: A o kom konkrétně třeba tady ta písnička je?
0: Jméno, ale... příjmení, i s adresou normálně to chcem.
2: Mě ten dotyčnej zabil. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si své soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti, aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat k tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
0: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rockovější? Který
2: poslouchá
0: rádio?
2: Spíš rock rádio. Spíš rock... Doufám, že má nalazený to druhý. Takže no, tak.
0: Tak pojďme na to. Single s tebou, tak pojď si to uvíst.
2: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyší.
0: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, jo, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6 a 9 na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
2: Ne, to ne, to poslouchejte samozřejmě dál, Hitko.
0: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit Rádiu. Pojďme si to užít, dáme pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš jít.

0: se v hlavě tě mám.
1: Nový single zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
2: Ta už svoji písničku tež představuje na Blaníku.
1: Je, ona tady obejde všechny rádia, pak jí kolečko. Čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pleten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
2: Ta teda nedorazí, bohužel.
1: Hezké, ano. Like a small

0: in me.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Koupelny Jas. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
5: Koupelny pro každého.
4: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
5: Koupelny pro každého.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících a bez domova je dalších skoro 18 tisíc lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Excentrický americký zpěvák Marilyn Manson je letos snad největší hvězdou festivalu tvrdé muziky Masters of Rock, který se až do neděle koná ve Vizovicích. Na východ Moravy už dorazili fanoušci rocku a metalu ze 37 zemí světa. Pořadatelé očekávají přibližně 20 000 návštěvníků. Na akci budou až do pondělního dne dohlížet desítky policistů. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná, pak se ale začne postupně zatahovat a místy zaprší. Teploty naměříme mezi 26 až 31 stupně Celsia.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční Hit Radio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, mi zůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřela hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: No já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 km, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde třeba jsi sám zrovna, tak i třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka tě to vrtá, tyjo, vytáhl jsem tohle z té zdi, nebo, jo. A
1: že vlastně, jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo. Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotní se vrátit, jo, nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo. Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi na 777-937-777, nebo nám to pošlete normálně zprávu SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Betlire, Imagine Dragons. Minutu po čtvrt na osm si dáváte páteční hit rádio, tohle je snídaně šampionů. Lidi se vrací klidně osmkrát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránku borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul. A zamknul. Po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidnej. Taky Anička se přidala. Ahoj, nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
1: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
0: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipný ho pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
1: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
0: Já teda takovou vlastnost, musím říct, mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
1: Asi jo.
0: Tomáš, a tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslíme, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
2: Ahoj, já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19-20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, hit radiáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne nadarmo vzniklo na konci 19. století známé přísloví, tak dlouho se kontroluje zamčený auto, až se klika utrhne. Takhle. Lidi zlatí, lidi naši, jestli se slyšíme právě teď, jo, vy a my, tak víte, že to nejdůležitější jste nechali zapnutý, tohle nevypínat.

0: se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
1: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
0: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
1: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
0: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
1: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
0: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
1: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
0: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij léto naplno! Vstupenky na sms-ticket.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Nežději, už tam budem?
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu. V Ostravě v Žoluděvově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Kanan Waving Flag na Hit Radio 7.31. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Co prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý, když se nad tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat, to by bylo super pro jeho kámoše, ale to se neděje, že jo?
2: A jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? To se taky nestalo. Taky nestalo. Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou Činovsky na Hit Rádiu Slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz se zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
2: No doma mi říkají Rení, podle toho prášku, jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
2: Samozřejmě,
0: že ne.
2: Ne.
0: U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
2: Spálím si.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
2: Ano.
0: Budeš vědět, kolik? 5, jasně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano. Ano.
2: Ano.
0: Vyhráváš.
2: Ano. Budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsala SMSku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak, ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
2: Jsem šťastná.
0: To jsme rádi. Ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend, nám pověz?
2: Na víkend. Tak dneska jdu pracovat a zítra máme v Horní Plání markétskou pouč, takže se určitě půjdeme podívat.
0: Hezký. No tak my zdravíme do Českého Krumlova, poukaz posíláme, užij víkend a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
3: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Rádio Zlín.

0: Radio, 7 hodin, 42 minut, krásné ráno. Otázka na vás, a i na tebe, Davide. Taky se z hotelových pokojů odnášíš mejdlíčka a ze snídaní máslíčka a marmaládíčky?
1: Ne,
0: to se neděje. No tak pokud by se to náhodou u vás dělo, což si nemyslíme, nepředpokládáme, tak s tím bude utrum. Normálně, fertik, hotovo, vymalováno, i tohle nám vezmou. Kdo, kdy, proč, k tomu ví za chvíli? Nejdřív muzika, za malý moment Ray Dalton, Blood Runnin' a taky pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: Coop. Všechno dobré.
6: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
18: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska máme informaci o překážce. V Karviné v Bohumínské ulici probíhá oprava veřejného osvětlení, provoz je veden jedním pruhem.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54, dáváte si páteční rádio, dobré ráno a dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mídla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka, prostě máme útrum,
1: no. No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, dokdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta bude do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na týhle špatný zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když se muset víc vlastní barely,
0: no vlastně, do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Dnes a zítra se v Lutkovicích uskuteční festival Pod přehradou. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Hlavními hvězdami budou bezesporu Štěpán Kozub s Jiřím Krhutem, kteří vystoupí v sobotu ve 22 hodin. Pokud na ně nemůžete vyrazit teď, tak budete mít šanci i 31. července v rámci jejich tur U táboráku ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Dnes očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, pak se ale začne postupně zatahovat a místy zaprší. Teploty naměříme mezi 26 až 31 stupně Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Rozjíždíme tento týden poslední hodinu snídaně šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Još.
10: Ahoj, krásný pátek.
9: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kruger a Josie Scott. Hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda, ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec, ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku, nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl shodou okolností, mi bylo taky 18, řidičák jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nacouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu a myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo? Jenom o ty kola, jo? Že jako budu vědět, že už jsem na konci. No jenže ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval a neuzbyl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo? Výsledek zadek z auta zamáčknutý o centimetr dovnitř, jo? Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval nedošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, já si říct v vozovkách, kuriozních jako nehod, ale už je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost. No, tak nás zajímá, vy kdo nás hladíte, už si možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec, kdekoliv na parkovišti, nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Čukněte nám to sem!
1: Stregesky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, minutu po čtvrt na devět. Krásné ráno. Bavili jsme se tady o řidičce, která během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, trochu pomuchlala nosič kol jinému řidiči. Škoda za 0,0 nic, ale výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel: ahoj, no já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couvl autobus do baráku za mnou, no holt jsem strčil zadek busu do obýváku. To chceš se dívat
1: tak
0: na telku.
1: Tak snad tam nikdo nekoukal na
0: televizi. Ale jenom ta karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza z Krnova. Ahoj rádio, asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mně, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneuservisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a povídá: tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní gumy.
0: Tak jsem tady. Mně také přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustíme stále.
3: Chtěla hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? No, možná víc. Když jsi přejel tu startovní čáru nějakých těch běžeckých závodů a vyhrál jsi vlastně tím autem.
0: Já jsem na to úplně zapomněl, no.
1: Se ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat, vysílal jsem v Hradci Králové na Velkém náměstí a tam se musel dostat přes Malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká: počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte tam tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak, když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě, člověče, vyběh nějaký borec, mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje, a on: vy jste přejel časomíru. Říkám, ale jakou časomíru? A on ukázal na ty desky: hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc. A teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak se tak, jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu, no.
4: Byl první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili, tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo, takže oni to museli svíst, ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni dobyli, jo. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo? A ten borec říká: no on přijel časomíru. A ten policajt: cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
5: Tak nám se stala taková kuriozní nehoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a jak to museli jsme volat policajty samozřejmě. No a ty přijeli s druhým autem z těch technických služeb, no a ty nás nabourali po druhé. Říkal ten policajt, že kdyby to neviděl na vlastní oči, tak si řekne, že to je pojišťovací

0: milujeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hotovo?
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Pavlovi. Dobrá práce, Pavle!
8: Rudolflešení.cz.
9: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné, bílé, bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Karvinsku v Havířově, na ulici Budovatelů mezi křižovatkami ulic Kapitána Jasloka a Hornická, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: 8.31. Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď Vibirexa a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec, hele, za mě super reinkarnace.
1: Dobrý.
0: Zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě také ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
1: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
1: Takže už skoro...
0: To je více
1: než
0: měsíc.
1: To je více než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9. Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli.
1: To je v neděli.
0: Argentina proti Španělsku, tak koho typujeme? Já teda, ač tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
1: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
1: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
1: No jasně, čau, hezký víkend.
0: Čau. A pojďme na muziku Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Máte hezké ráno a tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jejich pět, a jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Vet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, jak ti můžu s Bohem dát. Zastaví se Jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Rádiu už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: 8 hodin 50 minut 21 Pilots. Tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven. No a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem. No a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia. Náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě. Už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovaly dál, já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču mám ve vysílání, dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co tě v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvý zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty jsi vzala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že poneděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Pondělí v 6.00 budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozorně projíždějte přes Vizovice, protože tady probíhá festival Masters of Rock, takže lidé chodí kolem komunikace ve velkém počtu. Mezi Biskupicemi a Luhačovicemi stále trvá omezení, jezdí se tady kyvadlově jedním jízdním pruhem a trošičku zdržení můžeme očekávat také mezi Zlínem a Malenovicemi, tady se jezdí v obou dvou směrech jenom jedním jízdním pruhem, takže se zdržením určitě počítejte. Vaše dopravní info, volejte nebo pište na 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné páteční dopoledne. V Česku přibývá případů boreliózy. Státní zdravotní ústav eviduje za letošní první půlrok přes 5300 případů. To je o 4000 více než loni za stejné období. Za nárůstem stojí mimo jiné prodlužující se klíšťová sezóna. Klíšťata začínají být aktivní velmi brzy na jaře a zůstávají dlouho do podzimu. Ostravské anakondy prochází opravou. Jde o atypický plynovod, který je zásadní pro stabilní zásobování domácností, průmyslu i dopravy. Plynovody v Česku většinou vedou pod zemí. Výjimkou je Ostravsko a Karvinsko, kde jsou nad povrchem kvůli nestabilnímu podloží po důlní těžbě. V Safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde už o čtvrtý odchov v historii zoo. Výjimečný je ale i v celosvětovém měřítku. Kromě Dvora Králové se v zoologických zahradách za posledních 12 měsíců žádné mládě medojeda kapského nenarodilo.
1: Fotbalový servis.
12: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
2: Sluníčko nám svítí nad Zlínským krajem, i když se tam objevuje nějaká taková jako lehká oblačnost, nějaký takový opar. Dneska se má nakonec zatáhnout, ale až v odpoledních a večerních hodinách mohly by přijít podle výstrahy meteorologů přeháňky anebo lokálně i silnější bouřky. Teploty ale dneska naměříme vysoké, vyloženě na koupačku, tak to neprošvihněte. Až 33 stupňů Celsia.
1: Hit Hitrádio Zlín.
2: Navíc k tomu je pátek, dneska 17. července, svátek má Martina, nezapomenout. A já teďka jako vyřídím všechny Martiny, které znám. Ahoj a přeji všechno nejlepší, tak doručeno, tím pádem teďka jako jsme splnili, co jsme měli, ještě splnit tu práci, ale k té vám bude pomáhat muzika, kterou jsme pro vás připravili. Třeba I'll Be Waiting a nebo Krištofa Rubikon. Hezké dopoledne.

Jo, to je tak silná skladba. Já jsem se na chvilku zamyslel, dal jsem si to prostě nahlas, sluchátka, díval jsem se z okna na tu nádheru, na to svítící sluníčko a to. A úplně mě to dostalo, že mě až normálně jako slzy šly do očí. Ukulele, krásná pláž, palmy, všechno jsem tam viděl. Prostě ráj na zemi. Takový je Hit Over the Rainbow. Nádhera. No, kamarádi, můžeme navodit podobnou atmosféru a podobnou exotiku i dneska, alespoň díky vysokým teplotám. Budeme se péct tady ve Zlínském kraji, ale mají nám to překazit prej bouřky. Já jsem si říkal, že je dobré se podívat na to, co se bude dít vlastně takhle před víkendem. Je pátek, tak to už vlastně startujeme a budeme vědět, co dělat podle toho, jak se nám rozhodli meteorologové poradit. Tak během dne se má dneska zatáhnout, večer mají přijít lijáky, které přinesou do Zlínského kraje ochlazení a přes víkend má být maximálně 27 stupňů. Já jsem si říkal, tyjo, bych čekal, jakože když mluví se o ochlazení, že to bude nějaká jako tragédie, 27 stupňů je pořád docela horko. Můžeme počítat i s nějakým deštěm, nějakými přehánkami, ale jak říkají kamarádi horalé, není špatného počasí, jenom špatného vybavení či oblečení. No a abyste si nedělali hlavu z toho, jak bude, ale hlavně, jak si ten víkend užijete, tak o to je teda další muzika. Zítra Rádia Zlín, ATC Around the World. Dobré dopoledne.

0: Run, run, muzika, kterou nám dohráli One Republic na Hit Radio Zlín. Za 8 minut bude 9:30. A jo, možná se to hodí, možná byste měli utíkat na pumpy, protože dneska naposledy stanovuje stát regulaci pohonných hmot. Je to kvůli tomu, že jsou prej ceny na trzích už v pohodě. Já jsem předevčírem četl, jaká je to katastrofa, no a tak uvidíme, co nás na pumpách po víkendu čeká. Jako pořád ještě přichází ta varianta, že můžeme víc chodit pěšky, využívat hromadnou dopravu, uděláme něco pro zdraví a navíc... Samozřejmě to sníží o co si rodinný rozpočet. Možná se nad tím jako zamyslet takhle ještě, než to začne. Taylor Swift a Avicii, muzika, kterou pro vás mám, abyste měli hezké dopoledne, aby se vám ten pátek jevil jako nejlepší den v týdnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
4: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Včera mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz.

Avicii The Nights na Hydrádiu Zlín. Já jsem na začátku hodiny přál Martinkám, co znám a kolik se jich ty ozvalo. Na poděkování přišlo samozřejmě od těch, co osobně neznám, jakou to rádio má moc. Tak teďka přejeme všem, co neznám. Dneska má svátek Martina, takže všechno nejlepší. A ještě mám teda zahrát od Petra Tesařům do Brodu na Panskou a tím bude ta pohleda od ruky. Tady nejspíš žádná Martina nebude, ale aspoň chlapům připomeneme, jestli nějakou Marťu doma nemají. Posám pecku velkou. Roxette, How Do You Do? Posloucháte Hit Radio Zlín? I see you.

0: Báječná Kateřina Marie Tichá, byt 66. Za 5 minut bude 9:45, přátelé. Co takhle vymyslet za zábavu pro děti na pátek? Lamete si s tím hlavu, anebo už máte plány, až potom přijdete z práce, co s nimi dělat? Dneska odpoledne se otevírá druhý nejdelší pump track ve Zlínském kraji. Ještě donedávna platilo takovýhle žebříček, jo? První Otrokovice, 283 metrů dlouhá dráha. Druhé Kroměříž, 140 metrů. Třetí Boršice, 120 metrů, ale od dnešního dne bude na druhém místě pump track v části Uherského Brodu u Jezdci. Jestli se někdo nesekl v projektu a neudělali to řemeslníci trošičku jinak, tak tady vyrostla dráha dlouhá přes 180 metrů. Takže náš kraj se stává takovou pump trackovou velmocí, možná sem začnou se sjíždět všichni možní cyklisté ze celého Česka, celé České republiky, protože už jeden z prvních pump tracků, který vůbec vyrostl v České republice, byl sice z konstrukce, nebylo to přírodní, ale vyrostl před 10 lety v Nivnici. Takže tady prostě na Slovácku tomu vládneme. David Guetta, další muzika pro vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
9: To je 45 prodejen na jednom místě.
8: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
9: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
9: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
8: nc@cepkov.cz.
10: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
11: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
12: Koupelny pro každého.
11: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
12: Koupelny pro každého.
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na
3: firma na zážitky.
4: CZ.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Jeden z největších hitů Adele, Rolling in the Deep na Hit Radio Zlín, možná snad ten největší. Za minutu bude 10 hodin a Bára Purkartová má ve zprávách připravenou informaci, která potěší turisty. Cyrilometodějská stezka, totiž ve Zlínském kraji, bude mít nové odpočívárny. Kdy budou dostaveny, tak to vám řekneme právě ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Buchlovicích, jak je restaurace upává, tady řeší policie ťukané z dvou aut, jinak jezdíme momentálně bez nehod, menší komplikace máme třeba na zdrženích kvůli omezením a opravám povrchu vozovky, jako je třeba ve Zlíně na třídě Tomáše Bati mezi Malenovicemi a centrem Zlína. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Deset hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly hypoteční úvěry za skoro 50 miliard korun. Meziročně je to nárůst o více než třetinu. Úrokové sazby pak v průměru stouply a dělaly přibližně 4,8%. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Podél vybraných úseků umístí krajinové odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun a hotovo by mělo být příští rok v srpnu. Spojené státy dokončily další rozsáhlou vlnu úderů proti Íránu. Pokračovali už šestou noc v řadě. Odvetným vzdušným útokům Teheránu pak v noci čelili Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová na turnaji v Aténách prošly do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad francouzskou Monetovou a sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou.
0: Sluníčko svítí, užívejme si ho. Dnešní teploty se mají pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia. Odpoledne by mělo potom přibývat ale oblačnosti a může se objevit přeháňka, bouřka. Lokálně by mohly být silné a hlavně to máme očekávat až večer.
10: Hit Radio Zlín.
0: Ještě než bude večer, tak spousta muziky odehraje. Třeba Enrique Iglesias na začátek této hodiny. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.

Fan na Hitradio Zín, 10 hodin a 12 minut, takový aktuální čas, hezké páteční dopoledne. Víte, co teď doma řešíme? Herní konzole. Já znám všechny výhody, jaké která konzole má, co je tam za hry, kde zase naopak ty hry nejdou spustit a podobně. Docela mi z toho už učí hlava. U nás doma jsme s takovým pařením, já si myslím, že se to lehoulince zvrtlo, protože jednou k nám přišli kamarádi a že jako ať je sranda, donesou pleják. No, samozřejmě už ho tam nechali, že si ho máme nechat. A tak často se nám stává, že malý chodí s prosíkem, že by si zahrál, takže musíme prostě dělat nějaké jako ty kompromisy a nastavovat jakési mantinely. A až dneska jsem se podíval teda na to, kde je vlastně podle odborníků děti pustit ke hrám, počítačovým hrám na konzolích. Takže rodičové do 3 let vůbec. Vůbec. Předškoláci maximálně prej 15-20 minut za den, a to s dozorem rodičů. No a mezi 6 a 9 maximálně hodinu. A pořád mít nad nimi dohled, vlastně jaké hry hrajou, a taky samozřejmě ty hry vybírat. No, navíc je to vlastně o těch hrách, protože když jim dáte nějakou střelečku, tak kdo ví, co se může stát. I když, jako já když si vzpomenu na své dětství, jak jsme s bráchou, mě bylo tak asi 7, drtili Wolf 3D, to masakrovali ty nestvůry, tak možná ty noční můry, strach z každého nočního hluku dává smysl a věřím, že my prostě ty výchovy těch dětí zvládneme. A muzika pro vás, pro rodiče, kteří si s tím taky třeba lámou hlavu, Switch Disco.

0: Tyjo, tak tohle už je velká klasika, stejně jako já, Činasky na Hydrádiu Zlín. Na přátelé je rozhodnuto, 34. budova ve Svitu, ve Zlíně, půjde k zemi. Místo rekonstrukce, která podle majitelů měla proběhnout v příštím roce, budovu čeká demolice. A mě teďka ale u toho napadlo, že vlastně kolem budovy jezdila Barumka. Ta má být za měsíc, tak kdo ví, jestli náhodou se mezi rally speciály nebude houpat bourací koule. Trať má být trošičku upravená, alespoň podle posledního vyjádření pořadatelů Barumky, tak uvidíme, jak celý průběh městské RZ bude probíhat. Co ale rozhodně nás čeká v nejbližších minutách, tak to je skvělá muzika. Mám připraveného pro vás třeba Alexa Warrena, anebo i Rudimental, Waiting All Night. Pro vás na Hydrádiu Zlín, hezké dopoledne.
1: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Naštěji už tam budem?
10: Přestaň! Štěji mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
15: Tak to musí stát na účtárně.
12: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Coop. Všechno dobré.
18: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
19: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Hele, sypaj se Rudimental, se vás trošičku vyzkouším. Jak se jmenuje nejslavnější učitel, který se narodil ve Zlínském kraji? Dobře, to byste věděli. Třeba, co je dneska za den? OK, tak to asi taky víte, že je pátek. No a přesně takovéhle otázky mohou padnout. A ještě jedna doplňující. Dneska odpoledne totiž opět hrajeme hlavou proti Zlínu a máme pro vás lupeny na vystoupení Krhut a Kozub v Lutkovicích v rámci festivalu Pod přehradou. Jejich vystoupení se odehraje zítra. Vy ale dneska odpoledne poslouchejte, abyste se k těm lupenům dostali. Není to nic složitého. Jenom se stačí dostat do vysílání. Teď už ale Dido, White Flag. Hezké dopoledne. Máme lehce po půl jedenácté.

0: Na co byste jezdili do Itálie, když to nejlepší z Itálie vám přináší Hit Radio Zlín? Damiano David, The First Time, nám doznělo 4 minuty před 10:45. Chtěli byste mít trávník takový, na jakém se hraje mistrovství světa? A konkrétně třeba, kdybyste chtěli mít takový, jaký se chystá na neděli, na to finále. Ne nějakou náhradu, ne, že si pořídíte stejnou travní směs, to vám říkat nebudu. Nebo že byste stříhali na stejnou výšku. FIFA, prosím vás, ten trávník nabízí k prodeji. Fakt, nekecám. Nejlevnější kousek trávníku se bude dát pořídit za necelých 10 000 korun. A větší kus potom vyjde něco přes 60. Tyjo, to mě nikdy nenapadlo prodávat trávník, že jo? Kdybyste chtěli, já mám trávník, na kterém šel třeba Tom Artway, Kuba Ryba z Místních hvězd, kouzelník Jirka Hadaš, Stráže ze Street 69, taky slavná tráva. Říkám si, že jsem to víc nezaléval, mohl z toho být dobrý vývar. September Cry For You, muzika, která se pro vás chystá, anebo velká rokárna. Rocková legenda Nirvana, už za chvíli.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls-c.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Smart, chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
17: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
18: For camping. Venku je nám krásně.
19: Tady chci bydlet.
18: Venku?
19: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
18: A kde bude ložnice?
19: Na louce pod hvězdami.
18: To je ale velká ložnice.
19: Největší na světě.
18: No jo. A co koupelna?
19: No, v Potoce.
18: A sousedi?
19: Už se hlásí.
18: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
19: Jo, tady nám je krásně.
18: For Camping. Venku je nám krásně.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Vybíráme ty nejlepší páteční hity Cyril a Stumbleven na Hit Radio Zine. Za chvíli 11 hodin Bára Purkartová přichází se zprávami, že se nám zatím nejvíc v České republice líbí v rámci léta Olomoucký kraj. Prej lidi objevují nejrůznější místa a nejrůznější kouty naší země. A když už někam pojedete na výlet, tak je třeba si dát pozor. Vaše dopravní info můžete volat samozřejmě na 61 13 1305 a teď přichází zpravodajství. Pozor, Buchlovské kopce u odbočky na obec Stupava. Tady se vyšetřuje havárie traktoru do příkopu na místě policejní hlídka. Buďte opatrní při průjezdu. A připomínám, že ve Vizovicích je festival Masters of Rock. Pohybuje se tady velký zástup lidí, tak bacha na ně.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz
5: On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Máme 11 hodin, jsou tady krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Češi častěji navštěvují méně známá místa v tuzemsku. Potvrdili to prodejci, podle kterých roste obliba krátkodobých pobytů na 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápadní Čechy. V Ostravě využili letní prázdniny k několika zásadním opravám vozovek. Rekonstrukce hned 4 mostů aktuálně probíhá v Rudné ulici, kde je proto doprava vedena pouze jedním pruhem. No a pracuje se taky na dálnici, která prochází Ostravou a která potřebuje uhladit povrch. Hory mají další oběť. Smutná zpráva dorazila tentokrát z Pákistánu, kde přišel o život 46-letý český horolezec. V tomto týdnu tak jde už o třetí oběť. Dva muži z Česka zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc. Nový ročník NHL v Zámoří odstartuje 29. září. Na programu bude během noci na středu našeho času celkem 5 zápasů. Carolina na úvod nastoupí proti Floridě. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů.
7: Dopoledne ve Zlínském kraji si užíváme sluníčka a teploty ty už stoupají, jsou poměrně vysoko, jsme někde na 30, dnešní maxima ve stínu 33 stupňů, ale odpoledne se objeví mraky a z nich může i něco kápnout, místy je lokálně i silnější bouřka.
5: Hit Radio Zlín.
7: Jdeme na další muziku, Coldplay nebo Robbie Williams na začátek této hodiny, takovou dávku pro vás.

와진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결국

Jedna pohádková a teďka pojďme teda do říše pohádek. Zasněme se a zkuste se zamyslet nad tím, jaká by byla vaše cesta na dovolenou. Teď zrovna vyrážíte. Žádné maily, žádné telefonáty, žádné porady, jenom vy, vaše rodina, celý den spolu, celé dny spolu, několik dní v týdnu, od rána do večera. Teďka někteří panikaří, že jo? Podle expertů je úplně normální mít tak asi 4x do měsíce svých nejbližších, jak se říká, dost. Slyšíte dobře? Pokud vám to vyjde teďka na víkend a jedete na dovolenou, tak zkuste nějak s tím jako zabojovat. Zase na druhou stranu, když už to víte a ucítíte mírné dusno, tak si říkáte, aha, tak teďka je jeden z těch termínů, kdy to jako není úplně dobré, tak třeba toho druhého posledte na prochajdu, nebo se sami běžte projít na pár minut, dejte sluchátka do uší a prostě udělejte si takový čilíček a ono se to spraví. Já bych mohl dělat, člověče, jako nějakýho vztahovýho poradce nebo něco takového. Rixton, muzika, která vám bude znít v těch uších, jestli se teďka uklidňujete. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart.

0: Možná už se někdo vidí díky téhleté muzice venku z práce a už rádi užívá si léta. Co jste za svůj život udělali nejšilenějšího? Může to být třeba koupání v noci na koupališti, půjčení auta od rodičů bez dovolení, i to se stávalo. A nebo si někdo koupí vysoké kolo a rozhodne se po letech tréninku na historickou trasu z Vídně do Berlína na vysokém kole asi nějakých 600 kilometrů. Dušan ze Slovácka jede a pár podobných bláznů. Tak možná, když vyrazíte třeba cestou na dovolenou, tak je někdy v zahraničí potkáte, pošlete samozřejmě fotku, že jste je viděli a řekněte, oni o vás mluvili v rádiu. No já posílám Hozier a taky Kate Ryan.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Ňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná

0: pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Koupelny Jas.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
3: Koupelny pro každého.
4: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
3: Koupelny pro každého.
5: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
6: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
7: Hit Radio.

0: Kdyby nebylo takové horko, člověk by si i skočil, že jo? Kate Ryan a Ella Ella na Hit Radio Zlín. Tohle jsou největší hity, které pro vás máme a budeme v tom pokračovat, protože vám zahraje pecku, která vás má nalákat na to nejlepší z 80., 90. a milénia. My tomu říkáme dekády a právě v 18 hodin začíná Hit Radio Classic, kde přesně takovéhle hity najdete. Ty nejlepší. Perfect day pro vás, ať máte báječný den. Pátek pro vás.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: dance, we can dance all night.
1: Neskutečne skočná pecka, baví mě to. Milo Smith na Hit Radio Zlín. Na podle stoupajících teplot se dá čekat, že dneska koupeliště zase budou plná. Zdravíme plavčíky, návštěvníky, všude tam, kde ladíte Hit Radio Zlín. Když jsme byli kluci, tak jsme si nechávali hrávat písničky, co si tak pamatuju, a pak jsme čekali právě u toho stupínku plavčíka, jestli nám to v tom rádiu zahrajou. Tak užívajte si koupeček, užívejte si i venkovních ploch. Ve Zlínském kraji totiž podle posledního měření na webu koupací vody před pár dny je voda na přehradách, pořád vodná ke koupání, furt je to funkční, nemusíte se ničeho bát. Příští týden mají být přehánky, teploty jenom lehce nad 20, tak využijte víkend k dováněniu vody a mějte se. Zase se uslyšíme příští týden. Byl s váma Filip Bartek.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Pavlovi. Dobrá práce, Pavle!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
15: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
16: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
17: A já vám jako dlužím?
18: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
22: Hit Radio.
23: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
24: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
25: Matrace za hubičku.
26: Hit Radio Zlín.
27: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě dnes potrvá dopravní omezení za Bystřičkou směr Valašské Meziříčí. Opravuje se vozovka, a proto tady počítejte i se zvýšeným pohybem lidí. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
9: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
8: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu.
1: Máte rádi Tajemno a Hrady? Tak se vydejte dnes a zítra na Buchlov. Uskuteční se tam totiž 21. ročník buchlovských nocí s černou paní. Téměř stovka účinkujících se bude snažit zachytit střípky hradní historie v neobvyklé podobě buchlovských zkazek a oživlých obrazů. Nebude chybět ani ohňová show.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Obloha se nám už postupně zatahuje a během odpoledne může místy zapršet. Teploty vystoupají na 31 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 12:02, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou What a Flow, Bad, Bad, Bad, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio Zlín.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000. Určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo. A zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo. V rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo, ne vždycky je to hned to ono, ale tady se to povedlo. V podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě a třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo. No, v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně. Sonic a Sky právě teď.

Velšský zpěvák Shakin' Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem jí hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně, tak to byla ona, jo? Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: skvělý spojení Alesou a ta Flow v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A samozřejmě hlavně proč. Jestli vám prostě jenom vykouzlí úsměv na tváři, donutí vás se trochu hýbat, nebo třeba naopak zpomalit. No a nebo jestli

0: 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
13: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více informací v restauracích KFC.
14: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia. A je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Tyjo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér a

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia, přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné, je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě, a protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela. Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak. Opravdu. No a čeká nás opravdu zima a dešť. Pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou. A že ji některý určitě máte, že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalévat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne. A v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší k tomu taky Hunter X nebo Poetika.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LScouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LScouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
11: Ve Slušovicích u Dostihovky.
12: Prosecco přesně v italském stylu.
13: To je Mionetto.
12: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
13: Mionetto.
12: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
13: Mionetto.
12: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
13: Mionetto. Víc než jen prosecco.
14: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

0: long time. Ray Dalton na Do It Again, posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále se pracuje ve Frištáku na náměstí Míru, které je neprůjezdné. Počítejte tady s objízdnými trasami. Zúžená vozovka je i na Vsetínské ulici ve Valašském Meziříčí. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažeň stres.
4: Vest Zlín.cz.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carole Monnet z Francie 6-0, 6-2. Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3, 6-2. A teď ještě něco z regionu.
10: Zítra se ve Zlínské Lhotce na hasičském hřišti koná dětský překážkový závod Spartánek. Přijďte podpořit malé závodníky, kteří se utkají v závodu zaměřeném na všestranné fyzické dovednosti. Nebude chybět voda, bahno a nebo další náročné, ale zábavné překážky přizpůsobené věku.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Na celé řadě míst v kraji se obloha už postupně zatahuje a během odpoledne může místy sprchnout. Teploměry ukáží až 31 stupňů Celsia.
11: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme. A to jsou další hity Gotye a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Dneska je světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí, a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru. Pozor, pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, páč, ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jak ho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je pro jí taky hodně divnej, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama. Ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně. Co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte. Řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí. Jo, že jim to vzkazuju. Tak jo. K objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Khaled nebo Eva Farna a Miraj, tak buďte s námi.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruky.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
3: Koupelny pro každého.
2: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
3: Koupelny pro každého.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené.

vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Farná a Mirai v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláně. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

0: Tohle je tedy Švim z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15. A co víc? Je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je sen. Jo, je tam tohle, ale pokud jo, tak teď je čas se radovat. Ten nejlepší soundtrack k vám k tomu zařídíme my. Za chvíli Justin Timberlake, Rehab nebo Clean Bandit.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: In my head, to je Rehab v Eteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Vizovicích už jede naplno festival Masters of Rock a proto tady počítejte se zvýšenou dopravou i s lidmi na ulicích. Klasicky jsou kolony i u Terna ve Zlíně, kde se pracuje na vozovce. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte!
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hey, this is Ava Max.
11: All the hits.
12: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří, požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu.
1: Luhačovice budou slavit 90 let od získání statutu města. Při této příležitosti se proto uskuteční hudební gastrofestival. Těšit se můžete na desítky stánků s jídlem a večerní koncert Evy Burešové. Hlavní program oslav se uskuteční v sobotu 25. července na ulici Nábřeží.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Sobotní obloha bude oblačná i s občasnými přeháňkami a nebo deštěm. Teploty naměříme mezi 22 až 27 stupni Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. No a pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v Éteru Hit Rádia. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první 2 dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený, jo. Tak a říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopen odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Lady Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. No a řešíme tady, že 23 Čechů se stresujou na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale po každý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Au. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims, Burna Boy a teď už Morandi a Angels.

0: Coldplay a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujeme se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renča, ta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit. A řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále. Je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák. Ideální. So baby, don't worry, you are my only, you don't be... Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli, do uší Leony nebo Kabáti.
1: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls.c.cz.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům a dneska bychom chtěli poděkovat Pavlovi.

0: Dál víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Kop. Všechno dobré.
8: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
9: Franto, co jsi to zas koupil?
10: Zavařovací hrnec.
9: A co budeš dělat?
10: V létě okurky, v zimě svařák.
11: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

je v éteru Hit Rádia. No a takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který prosím pěkně strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický, 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. To je strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82-letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo? A vy ghostněte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Ahoj kamarádi, ano, je pátek. A co je lepšího než jenom pátek? Pátek na Hit Radio City. Odpolední show už za malou chvíli. Máme nepoužitelný o skvělé ceny, máme ty nejlepší songy a když budete hodný, řeknu vám i něco, co jste nevěděli. A když budete hodně hodný, tak možná i dvě věci. Těším se.
0: Hit Radio Zlín.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
9: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
17: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
15: CZ.
0: Hit Radio. Goal! Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tudíž nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Tečovice. Tady řešíme nehodu dvou osobních aut na místě policie. Zdržení očekávají přes ulici Fryštácká tady ve Zlíně. Tady mám zase nehodu a ťukanec 3 osobních aut. Kdyby přibylo něco dalšího, určitě hlásit. 601 13 13 05, to je náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ve Vsetínské Července je hotovo. Město opravilo most přes potok. Oprava trvala více než 3 měsíce. Součástí prací byla také rekonstrukce téměř půlkilometrového úseku navazující komunikace. Město za stavební práce zaplatilo 4 miliony korun. Podvodníci na internetu opět úřadovali. Obrali dvě ženy na Kroměřížsku. Ty přišly o 100 tisíce korun poté, co uvěřili neznámému člověku, který jim zavolal skrz investice. Sliboval jim vyplacení peněz z údajných dřívějších investic. Jedna z žen přišla o více než 400 tisíc korun, druhá o více než 130 tisíc. Policie radí, ať nikdy nikomu po telefonu jen tak neposkytujeme vzdálený přístup na počítač ani bankovní údaje. Hledáte tip, co dělat o víkendu? Tak zkuste Olomoucký kraj. Vyrazte třeba do Litovelského Pomoraví, kde si můžete půjčit lodičky nebo vyjet na kole do Lužních lesů. Pokud dáváte přednost památkám, navštivte pohádkový hrad Bouzov anebo majestátní hrad Helštín s unikátní moderní architekturou v historických ruinách.
3: Fotbalový servis.
11: Letošními mistry světa ve fotbale se podle bookmakerů stanou pravděpodobně Španělé. Ve finálovém zápase jsou proti obhájci titulu Argentině kurzovým favoritem. Sázející ale dávají téměř rovnoměrně šanci oběma týmům. Možné ale je, že zápas neskončí v základní hrací době a o vítězi šampionátu se rozhodne až v nastavení. Třetí místo by na mistrovství světa měli s největší pravděpodobností získat Francouzi, kteří se v sobotu postaví proti Angličanům.
3: Počasí v pěti slovech.
0: Horko je čím dál větší.
3: Hit Radio Zlín.
0: Teď už bez limitu, odpolední show na Hit Radio Zlín startuje. A my v téhle hodině naposledy v tomhle týdnu budeme mít hlavou proti Zlínu. Kdo projde jednoduchým testem, dostane dva lupeny, dva macaté lístky na zítřejší večer, kdy bude vystupovat v rámci festivalu pod přehradou Krhut a Kozub. Bude to tak trošičku napůl hudební a napůl stand-up. Kdo chce jít gratis?

Sheeran, Hydralius Dean od polední show a o tomhle víkendu nás čekají dvě, řekl bych, velmi unikátní čvilky. Za prvé startují hudební neděle u zámku, opět v produkci teda živého Zlína, takže počas tady těch neděl budeme mít pravidelně nějaké koncerty, bude tam jazz, rock, chanson, bude to všechno postupně, velmi příjemné. Teď se to dokonce bude i dost hodit, protože o víkendu, myšleno dneska večer a zítra, má pršet a mají přijít bouřky, čili v neděli bude příjemně. A to mě ale vede zase k té druhé věci, deskovky. Zase je po roce vytáhneme a budeme něco pařit s rodinou, předpokládám. Teďka samozřejmě ale otázka na vás, co hráváte? Když je třeba venku škaredě, prší, vytáhnete nějaké deskové hry, které? Já si totiž myslím, že dosti a sásky jsou už dneska hrozně jako přeceňovaná věc, že to podle mě už dneska jako nikdo nehraje. Všichni to máme doma, ale nikdo to nehraje, protože je to na dlouho. Je to tak? 601 13 13 05. Teď už ale další zpěvačka, která předvedla neskutečnou show teďka, myslím si zrovna včera odpoledne v Ostravě, a to zpěvačka LP. Tak ať se líbí.

0: Před malou chvilkou tady na Hitrádiu Zlín zazněla otázka, jako já jsem mi řekl, já jsem se ptal, jak to máte doma s deskovkama. A že jako dosti a sásky mi přijdou hrozně přeceňované, že už si myslím, že tako nikdo dneska nehrajeme. Tak Jitka napsala, normálně bych napsala, na dosti a sásky nám nešahej, ale máš pravdu, že je máme od dětství a už roky jsme je nehráli, snad jenom jednou s dětma, je jim 16. Tak čas letí! A dostihy a sásky tam furt prostě zrajou. No tak Vláďa ještě dopisoval, dostihy a sásky jsou fakt už zastaralost. Myslím, že pořád, aspoň u nás frčí Monopoly, Aktivity, Karty a Katan. Je pravda, že to jsou také jako největší klasiky, ale pokud byste měli nějaké originálnější věci, klidně dejte vědět, možná to bude inspirace i pro mě, co si o víkendu koupit, sehnat, zahrát.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Olma olomoucké máslo za skvělých 24,90. Vepřová kýta bez kosti, kilo za bezkonkurenčních 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
10: Koupelny pro každého.
9: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
10: Koupelny pro každého.
11: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
12: Max útočí na regál.
13: Barča skvěle trefila nákupní koš.
12: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun.

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Krhut a Kozub v Lutkovicích už zítra večer od 22 hodin ve speciální, řekl bych, režii, protože tam budou v rámci festivalu Pod přehradou. A Ráďa dost možná půjde gratis. Radku, dobré odpo. Kontrola.
2: Radek nám vypadl. Co se stalo?

0: tam není.
1: Radku.
0: Radku, proč Radku. To
1: ináč ahojte. Ja som sa ešte dneska nezdravila. No tak každopádne 601 13 13 05. Prosím. Prosím. Radku, ak nás počuješ, dúfam, že teda sa nestalo nič vážnejšie.
0: Ja to kontrolujem. Ne. On tam byl a už tam není. No tak Radku, pokud náhodou.
1: On je totiž kúzelník. Kúzelník. My sme na to teraz. Niekto ti volá. Je to Radek?
0: Haló, haló. Dobré odpo.
1: Radku. Haló.
0: Kdo tam?
2: Ahoj, tady Majka.
0: Ahoj, Majko. Yeah. No tak Radek o to přišel v tuhle chvíli, nedá se nic, no tak Majko, ty bys si chtěla soutěžit, že?
2: No, chtěla bych to zkusit.
1: Jej, Majka, tak my ti držíme moc palcem. Já jsem tvoj radce na telefoně, no vysvětlí, pane.
0: Prosím tě, kdyby náhodou jsi nevěděla rady, před tebou tři otázky, vždycky máš tři možnosti, jenom vybrat za kružku a tu správnou. Pokud si nebudeš vědět rady, máš tady přítelkyni na telefonu a to je Julie, dobře?
2: Super.
0: Tak jdem na to. Kontrolní body. Tak prosím tě, významné osoby, moderní technologie a sport. Začneme okruhem významné osoby. Jak se jmenuje primátor města Zlína? Za A. Václav Moravec. Za B. Leoš Borec. A za C. Jiří Korec.
2: Přiznám se, že tady tápu.
0: Tápeš. No tak dívej, já ti dám nápovědu.
2: Jiří Korec. Jiří Korec.
1: Dobrý. Ty jedna, ty si nás chtěla nachytat.
0: Já bych i toho...
2: Ne, já jsem to spíš přeslechla v tomto panu.
0: Hele, Leoš Borec bych taky uznal, ale dobře, on je taková korba trošku. Okruh moderní technologie. Přes kterou sociální síť je nejlepší posílat si fotky, aby nestratili kvalitu? Za A. Messenger. Za B. WhatsApp. A za C, je to jedno, nemá na to žádný vliv.
1: Můžeš použít kamošku na telefoně, ak by si chcela, to jsem já.
2: Zkusím teda kámošku, já bych se přikláněla, že to nemá na to vliv, ale zkusím tu kámošku.
1: Tak teda si ma úplně zmiatla, takže Majka, ahoj, dlouho jsme se neviděli. Tvoja kamoška.
2: Ani neslyšeli.
1: Nevím, či by som ťa ešte poznala, keby sme sa stretli. Každopádne, ja by som povedala, no takto, ja určite neposielam cez Messenger, pretože to je, že špatná kvalita velice, ale vždycky všetkým hovorím, pošli mi to cez WhatsApp a daj tam HD kvalitu, tak ja by som dala WhatsApp, ale Pavel sa na mňa divne divá. Ja by som dala WhatsApp, Majka, poď, daj WhatsApp.
2: Dám to na tebe, protože já Messenger nemám Facebook, protože už jsem takový trošku starší ročník, takže já posílám přes WhatsApp, tak bych zkusila WhatsApp.
0: A děláš dobře!
1: No, je to WhatsApp.
2: Super!
0: A teďka dvě dámy, milé, krásné slečny, máte to asi blbý, protože kategorie sport, která motoristická akce se každoročně pořádá ve Zlíně a okolí?
1: To víme.
0: Za A.
2: Barum. No, jsem dobrý.
0: Za A. Já to řeknu prvně.
2: Dobře.
0: Za A. Barumček Rally Zlín. Za B. Dakarček Rally Zlín. A nebo za C. Busfest.
2: Takže za A. Barum Zlín.
0: Dva lístky jsou tvoje. jsem se spotil. To je perfektní.
1: Jak tě jsem dala, vy jste barunka. Barunka, už nic nehovor.
2: Jasné.
0: Prosím tě, zítra večer, 22 hodin se vidíme. Krhut a Kozu budou vystupovat, tak ty uvidíš live. Tak velká gratulace, ještě by vydržel drátě. Jo?
2: Super, díky moc. Díky i nápovědě.
1: No, nemáš za čo. S radosťou, Majka, vždycky.
0: Super. Zatím
1: ahoj, zůstaň na telu.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

Vítr rádio Zvíč máme, ať jste úplně kdekoliv. A jak jsme tady na začátku prázdnin měli ty masakrální horka, kde byly s klidem jako čtyřicítky, tak to se obávám, že ještě byla sranda oproti tomu, co predikují meteorologové. Prý je reálné, abychom se v příštích letech dostali klidně i na padesátky. Je potřeba na všem zlém teda vidět něco dobrého, a já si říkám, tak horko je docela fajn, když se to dobře využije. Jako dřív nebo později bude normální, co pracovat na home office, ale z ledově vychlazené vany. Si pak skočím do obýváku do sauny, bude 55 a pak zase ledová koupel. Zadarmiko!

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky. Váš Ivan Vodochodský.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: To je 45 prodejen na jednom místě.
7: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
8: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
7: nc.cepkov.cz.
9: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
12: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Alex Warren za námi na Hitrádiu Zín a teď už sympaťáci, kteří letos jako jedni z prvních rozpoutali peklo na letošních Colorsech. Mirai s novější věcí dokola. To si tady dáme a ani nikam po festiácích jezdit nemusím a hlasitost si v tom autě nebo kanceláři upravte. Jak je libo, prostě do pohody. Co bychom si při pátku měli stát?

0: totiž nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Přes třídu Vítězství v Kunovicích velmi opatrně. Řeší se tu větší nehoda 4 osobních aut. Policie a všechny záchranné složky už jsou na místě. Opatrně přes Tečovice, tady se nám došetřuje menší ťukanec 2 osobních aut na místě policie. Kdyby něco nového, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Dnes a zítra se v Lutkovicích uskuteční festival pod Přehradou. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Hlavními hvězdami budou bezesporu Štěpán Kozub s Jiřím Krhutem, kteří vystoupí v sobotu ve 22 hodin. Pokud na ně nemůžete vyrazit teď, tak budete mít šanci i 31. července v rámci jejich tour u Táboráku ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za první pololetí tohoto roku zaznamenal 5320 případů, což je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Je důležité i vědět, že klíšťata ve městech jsou mnohem více infikována než v lesích. Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barumček Rally Zlín, by se neměla měnit navzdory tomu, že jede jen pár desítek metrů od 34. budovy, kterou zničil velký požár. Pro diváky ale určitá omezení platit budou. Vrchol domácí automobilové sezóny se uskuteční 14. až 16. srpna. Zítřejší obloha bude oblačná i s občasnými přeháňkami a nebo deštěm. Teploměry vystoupají na 27 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Zlín.
0: No a dneska takhle odpolední show bych hrozně rád pozdravil do obce Martinice. Protože tady v týdnu místo mě ve středu vysílal kolega Martin. Já mu zapomněl ještě poslat tu flašku, co jsem mu slíbil za to. Tak díky za připomínku Martinicím. Ještě, že máme ten Zlínský kraj takhle krásný, jaké ty vesničky hezky pojmenované. Si člověk někdy připomene aspoň věci, na které by běžně zapomněl.

Hit Radio zničováme, tak jako odpolední show a mezi top 5 nejhoršími a trapnými poznávacími znaky Čecha v zahraničí by se jako tutově v každém takovém živříčku objevily ponožky v sandálech. A je prostě pravda, to je holý fakt, že jsme fakt jako jedni z mála, co tohle děláme, ale co vás jako překvapí? Ono je to zdravé! Ponožky prý do sandál patří, protože noha se prý líp udržuje, je pevnější, líp se nám stojí, chodí a jsou okolo další jako samé výhody. Jenom to prostě blbě vypadá. Tak se chci zeptat, co dalšího byste do takového žebříčku dali? Nejhorší rozpoznávací znaky Čechů v zahraničí na dovolené. Možná si to tady vyvrátíme, možná podpoříme. Těžko říct, jestli zjistíme, že jsme v něčem průkopoví. 601 13 13 05. Za co se většinou zahraničí? Za svoje krajany stydíme. A aby to nepůsobilo tak depresivně, jak tomu dobrá muzika. Blink 182, za chvilku taky Ella Henderson a pak už přijde řada na vaše zprávy.

0: ani nepamatuju, kdy naposledy, a já nevím, proč si tohle dělám, ale nepamatuju, kdy naposledy mi bylo takhle nepříjemně. Jsem četl ty zprávy, jsem si uvědomoval, co my Češi vlastně v tom zahraničí někdy vyvádíme. No tak otázka zněla, abyste psali na 601 13 1305, za co se stydíme za naše krajany, myšleno za Čechy v zahraničí, co děláme a co je prostě třeba podle některých blbé. No tak David, mulet. To mají prý jenom Češi a Němci. Souhlasím, ono je pravda, že mulet nikdy v módě nebyl, jednu dobu to tak vypadalo, někdy v 80. ale nebyl, ani tehdy. Martina, paštiky na cestách, a tohle já budu zastávat. To je praktická věc. Jehla? Skýsteme v koloně, dojdeme na pokoj a všechno je zavřené, mám paštiku po ruce a stála mě 5,50, teď to je super, ne? No a poslední, a to je jako těžká si rozeznat, Igor dopisuje igelitky. Nikdy jsem neviděl nikoho kromě Čechů nosit igelitky na pláž a po městečcích u moře. A tady já asi mám jako dobrý argument. My totiž jako hezky ukazujeme v tom světě, že nám je jedno, co si o nás kdo myslí. Že prostě si žijem. A to je vlastně fajn, že jo, v dnešní době.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte se.

0: Allegro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
1: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
2: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Rádia.

0: dneska nás čeká NZ-ko neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Kdybych se vás zeptal, co jí mravenečník, odpověď je jasná, mravence. To je, jako víme všichni, to ví děti. Ale ono to je jenom okrajově pravda. On ve skutečnosti se zaměřuje na termity. A mravence pojídají, když nemůžou najít termity. Ale no, chápu, termiťák nezní úplně dobře.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

Hit Radio zní s vámi tak jako odpolední show a mapa, kde bylo vidět UFO. To si napište do Google. Mapa, kde bylo vidět UFO. Pentagon zveřejnil přesně takovouhle mapu, kterou si můžete teďka prohlédnout. Je tam celá vlastně planeta a svítí ty oblasti, ty tečky, kde bylo zaznamenáno, že bylo prý vidět UFO. Samozřejmě nejvíc, ale jako úplně nejvíc brutálně, jako Amerika. A tady v Evropě to tak jako taky trošku svítí. A já se teda v té zeměpise geologii, nebo co to je, nevyznám. Ale myslím, že Česko tam taky svítí na pár místech. Klidně na to taky mrkněte, abyste se nedivili. A nevěřte, nevěřte.

0: prosecco přesně v italském stylu?
1: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
1: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Rádio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Šinasky, první signální za náma na Hit Radio Zdín, odpolední show a docela ještě, než si dáme další čerstvé zprávy a mrkneme třeba i na cesty, tak jeden velký boudák, světová hvězda, světová star, která se teďka nedávno na jednom ze svých zastávek v rámci turné nechala slyšet, říkal, že si sebou bere na tu tour, když ta kapela s ním jede, a to Harry Styles, tak řekl, já si sebou vždycky beru kamarády z dětství, aby mě neustále udržovali jak kdyby jako na zemi nohama, abych se cítil prostě pořád jako malej kluk, že vlastně mu to nestoupl do hlavy. A to je sympatické. Tak Harry Styles právě teď, nebo David Guetta za chvilku.

0: totiž nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě se nám došetřuje nehoda 4 osobních aut přes třídu vítězství v Kunovicích. Tak tady projíždět opatrně a ještě stále mám hlášené nějaké menší komplikace přes Tečovice, kde se došetřovala nehoda 2 osobních aut. Kdyby něco přibylo ze Zlínského kraje, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry West, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni West a zažen stres.
3: Westzlin.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Uherské Hradiště chystá otevření nového zimního stadionu, jehož dokončení si vyžádá výrazné navýšení rozpočtu. Zastupitelé aktuálně řeší dodatečné investice ve výši 40 milionů korun, které souvisí se změnami během výstavby. Moderní sportovní areál se dvěma ledovými plochami by se veřejnosti měl poprvé otevřít už letos v září. Lidé se kvůli neplacení výživného více obracejí na exekutory. Počet řízení, které exekutorská komora ve spojitosti s alimenty za 5 měsíců tohoto roku zahájila, stoupl meziročně asi o 30%, zatímco loni do konce května řešili 1600 případů vymáhání výživného, letos to bylo za stejnou dobu přes 2100. Od nového roku je změna zákona, podle které už neplacení výživného není trestný čin. Současná vláda chce ale udělat neplacení znovu trestné. Po bídných letech, kdy chovy včel v kraji decimovaly nemoci a ani počasí snůškám medu moc nepřálo, hodnotí moravskosleští včelaři letošní sezónu pozitivně. Vadí jen občasné sucho, kvůli kterému chybí například nektar z jetele. Ceny medu se pohybují okolo 200 za kilogram. Sobotní obloha bude oblačná i s občasnými přeháňkami a nebo deštěm. Teploty naměříme mezi 22 až 27 stupni Celsia.
10: Hit Radio Zlín.
0: S vámi odpolední show ještě stále, no a na Zlín Film Fest můžeme zatím jenom hezky vzpomínat. A třeba těšit se na příští rok. Ale je tady další filmový festival, a to ten v Uherském Hradišti, na který se taky budou všichni vlastně sjíždět zdaleka. A je dost vysoká pravděpodobnost, že i letos tady uvidíme některé slavné hvězdy, které třeba, tak to zkusím nadhodit za chvilku. Hit Radio.

17. červenec tady na Hitradio s Dýmou Plení Show, tak mezi Zlín Film Festem a Barunkou je tady vždycky ještě jedna krásná akce, na kterou by bylo škoda zapomínat. Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Startuje to už příští týden hned na několik dní a jedna z těch nejvíc očekávaných věcí, co zjišťuju, je nové citlivé drama s Anjou Geislerovou v hlavní roli. Tím vlastně, jako chci trošku něco naznačit. Jakože teoreticky se tady objeví i osobně. Většina takhle herců, když se jejich filmy objeví někde na festivalech, to chtějí vidět taky v plné parádě vždycky s tím publikem, tak příští týden Oči na šťopkách možná si v programu nejenže jako vyberete, ale ještě budete mít možnost naše hvězdy vidět třeba i naživo. No a kdyby náhodou tady padla otázka, co ty dnešní děti vlastně poslouchají, jo? Co jsou ty hity pro děti? Já bych řekl třeba Smejko Tanculienka nebo tak, no tak vůbec, tak tohle.

0: absolutně nevěřím tomu, že ještě pracujete. Pokud jo, už to zapíchněte, běžte dom. I když jste nastoupili zrovna na odpolední. Ode mě máte svoleno. No tak hlavně si užijte hezký víkend, jo, který nám startuje i tady na Hitrádiu Zlín. Jinak začal se na internetu objevovat další podvod. Tentokrát to celé působí, jakože vám píše, nebo jste na serveru novinky.cz. Jenže jde o podvod a odhalit to je ve své podstatě hrozně jednoduché. Třeba na sociálních sítích uvidíte odkaz na nějaký článek, si tam prokliknete, že si jako počtete, všechno to vypadá, že jste na serveru novinky.cz, ale nahoře v liště, jak zadáváte adresu, není novinky.cz, lomeno něco, ale je tam třeba novinkykrimi.com a podobně. A tohle je ten podvod, který často nečekáme. Čemu je to dobrý, jako pro ně? No tak stačí, abyste se tam zaregistrovali například a hotovo. Dali byste jim na sebe všechny svoje údaje. Takhle prosté to někdy je.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
9: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
9: Koupelny pro každého.
10: Coop. Všechno dobré.
11: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
12: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
15: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
12: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Prosím vás pěkně, takhle k pátku se dozvídáme normálně i nehezké zprávy, jakože firma Too Good To Go končí v Česku koncem tohoto měsíce. Je to společnost, přes kterou jste si ještě vlastně a ještě možná můžete objednávat jídlo jako zapakatel z restaurací a hospod. Oni vám totiž prodávali za velmi malé peníze jídla, která by normálně skončila v koši, co by se vyhodili. Tak než to vyhodit, tak se to vždycky ta porce se nabídla, nevím, za pár kaček, že jo. Tak jsou dvě varianty, proč tady končí, což je jako taková moje teorie, že buď to nás napravili jako Čechy a my si začali vážit jídla, anebo o to nestojíme a jim to nefunguje. Proč mám pocit, že to první to asi není? Ale dost teorií, lepší bude tady mačkat čudlík a pouštět muziku Poetika nebo Ray Dalton za chvilku.

Pojďme si říct jednu jasnou věc, takový jasný fakt tady na Hit Radio Zlín. Ty horka, co máme, jsou super. Za předpokladu, že máme třeba volno, že plánujeme koupák, někde se svlažit, vyrazit třeba někam třeba i na festival, jo, dáme si tam drink a bude super. V tomhle případě je to fajn, ale jak se má pracovat, něco jako dělat, to začíná být místy až třeba otravné nebo únavné. A naštěstí je tomu vlastně teďka konec. Dneska, zítra bouřky, deště a konečně se udělá zase chladněji a dýchatelno. Myslím, že jako v neděli nám bude parádně. A pondělí aspoň bude o kus příjemnější ráno po cestě do práce.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Hotovo?
1: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Pavlovi. Dobrá práce, Pavle!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jak se zátopkem, hele.
1: Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

prosím vás, pěkně, my se jdeme loučit, nebo co? No tak týden s týden se zase sešel, odpolední show teda končí na Hit Radio Zlín pro tento týden, od pondělí samozřejmě zase v velké parádě. Ať máte v plánu teďka ty další dva dny jako cokoliv, užijte si to. Kdo se chystá zítra na Krhuta s Kozubem, na co jsme tady mimochodem rozdávali celý týden lístky, tak se zítra vidíme. Já to jdu omrknout, případně pak v neděli, ještě se můžeme vidět na hudební neděli u zámku. Zakončíme ten víkend vlastně úplnou pohodou. No a od pondělí zas na novo, se Šárkou Lupcovou budu se těšit. Ale abych se rozloučil nějak jako hodně stylově, jo? Tak hospodská věc, Shabuzi Bar Song. To mám rád.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Se zdržením počítejte u Zlínského Terna, kde se pracuje na vozovce. Komplikace se mohou objevit i při průjezdu Frištákem. Probíhá zde rekonstrukce náměstí a proto jsou tu vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestezlin.cz.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Ždorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než milion korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
11: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
10: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
13: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru, je víkend před námi. A taky Eros Ramazzotti, Piju byla koza právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80-90 milénium, tak co, jak se máte, doufám, že se máte krásně, je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat, tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už je nám odpočinek a my vám k tomu budeme hrát, co takhle skvělá pecka z 90. Eiffel 65.

Blue WG, I will die, I will leave, bla bla bla. Eiffel 65. Hezký dobrý večer, 7:45. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál, nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku. Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní líbající song. Co tohle?

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Arsene.
1: Hezký dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Pokračujeme dál, chodí mi tu spousty zpráv, že nás rádi posloucháte, že se vám líbí náš playlist, že máte rádi Hit Radio Classic, to nás neskutečně těší. Tak za chviličku jde na skop, ale teď už...

návrat do 80. let Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic s vámi taky, Lea, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla. Dokonce přilítl i kolega z Hit Radia 90. Říká, Leonko, slyšela jsi to, mě normálně buší srdce, a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Radia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí. Posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta. Díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking nebo M People, taky Monkey Business a nebo Texas.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Hit Rádio Zlín.

0: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
7: Minutka po 19. ještě 2 hodinky, 80, 90, Millennium, Criss Cross a Jump. Tak volume doprava a jdeme.

0: Tears for Fears. A Shout. Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia. 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Radio Classic. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?
1: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: pokračujeme dál, protože před námi je až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení. Hity Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná. Tak za chviličku. The power of love.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz v sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Petr Buk, Šalom, až jednou vzpomínáme na něj, jeho kapelu i solovou dráhu milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám. Jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child. Survivor. Právě teď. Z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic. Tak buďte s námi.

0: Plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 11 990 000 korun, rodinný dům v obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí za 3 200 000, pozemek k bydlení v Krásné hoře nad Vltavou za 2 400 000, byt 4KK v Chebu za 6 890 000 a byt 3 plus 1 v Plzni na Východním předměstí za 5 742 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: NC, pomlčka Cepkov.cz.

0: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

pátek večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mě je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shekels, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si dáme právě teď ode mě pro vás. Tak volíme doprava.

0: Hit Radio Klasik, jedeme, nezastavujeme pátek večer a já tady pro vás mám jednu hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zavzpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let a to je legendární Bonnie Tyler, tak si na to počkej.
1: Hit Radio Zlín.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky
6: CZ.

Macarena, kdo by neznal? Trsli jste si? Dejte klidně vědět na 777-937-777. My teď zabrouzdáme do českého rybníčku, protože před námi jsou hvězdy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kdo pak to asi zpívá? Kdo se sem teď podívá? Hvězdy se mění, Jan Kalousek. Jdeme na to.

0: je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme, že? Já vám prostě text éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno. Udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte. Já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečku a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio Zlín.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC/Cepkov.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
5: Hotovo?
6: Hotovo.
5: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Pavlovi. Dobrá práce, Pavle.
8: Rudolf Lešení CZ.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
12: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

0: dust, all that I adore.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Without you.
1: Hit Rádio Zlín.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.